Aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.

jsem chudý, jsem sláv, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne

0: trošku slnka do toho zamračeného rána od nás z Rádia Melody, Boniem a Sunny. Je 6 hodín 16 minút, my sme Táňa a Lukáš a toto sú Karol Gott a Charlotte Elagottová, teda jeho dcéra. A skladba s názvom Srdce nehasnou. Sme radi, že ste s nami a pekný pondelok vám želáme.
1: Niekdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,

však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malilinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu

čtyři talíře vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sám, ze tváří vyčtu vám výsměch.

České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.
2: Sme tam.

0: Letná pohoda s hitmi vášho života. V rádiu Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.